0: Električný auto za manko do 18 tisočákov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vás čaká nový Dongfeng Box, že za 17 700 eur s uključenou subvenciou. Obíšťte nás v Vogliach ali na auto-gr.si.
1: Je na smech, je poľub, je požírek. Tvoje politie na radiu.